0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci se dnes vrátí ke sporné novele rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám z dalšího zadlužování a oslabení kontroly veřejných financí. Opozice má podobné výhrady a varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice má ale dostatek hlasů a chce prezidentské veto přehlasovat. Trumpova vláda plánuje zrušit turistická a obchodní víza až 200 tisícům cizinců. Týkat se to má lidí, kteří do Spojených států přijeli na krátkodobé vízum a následně požádali o azyl. Pokud se plán uskuteční, půjde o největší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se ale, že krok americké vlády vyvolá také soudní spory. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Trest dostala za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Česká tenistka se nyní obrátila na mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Pokud s odvoláním neuspěje, její zákaz bude platit až do června roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Pardubickou Sakařovu ulici čeká pořádná změna. Městský obvod chce skoro kilometr dlouhou ulici kompletně předělat. Od silnice, chodníků až po parkování, zeleň a prostor pro cyklisty. Ve hře je také zúžení vozovky, které by mohlo uvolnit místo pro nové stromy nebo parkovací místa. Jak bude Sakařová nakonec vypadat, zatím rozhodnuté není. Návrh vznikne při projektování a svůj hlas dostanou i místní obyvatelé. Tak dneska polojasno, postupně oblačno a teploty 22 až 26 stupňů. Takové bude úterý na východě Čech.

0: Krásné ráno s vámi, Michal a David, čau, Dave.
1: Ahoj.
0: Doufám, že není slyšet má indispozice.
1: No jsi takový nějaký zahuhňanej.
0: Mám trošku rýbu. Trošku rýbu.
1: A je to tady.
0: Přesně, já jsem si říkal, že srpen teprve, pane bože, tak možná i vytaháte, jo? Tak jsme v tom spolu a jsme v tom spolu i v to úterní ráno, za to jsme moc rádi. Imagine Dragons, Enemy, tím startujeme tak hezké.

0: 6 hodin 9 minut, tohle Hit Radio, krásné ránko a přesně za týden se budete vy, my rodiče, v tuhle dobu vlastně už psychicky připravovat na to, co nám řeknou naše děti, na to, až je budeme tahat z postele. Začne totiž další školní rok.
1: Já jsem se úplně otřás, jak jste tady před chvílí řekl, že začíná školní rok.
0: No a někdo jde třeba taky do školy úplně poprvé, my máme taky doma jednu takovou prvňačku a řeknu vám, je to velký nálet na papírnictví, asi víte, o čem mluvím. Seznam toho všeho, co je potřeba, to je, mně to přijde jak nákupní lístek pro NASA, kdyby si jel na nějakou vesmírnou expedici, jo.
1: Hele, dobrou zprávu je, že dneska letos to údajně bude stejně drahé jako loni. Horší zprávu je, že už loni to bylo drahé.
0: Dobře, tak to jsou pomůcky, to je jedna věc, to je to jako méně příjemný, ale co kornout?
1: No jasně, ten musí být.
0: Počkej, ty jsi měl kornout?
1: No jasně.
0: Ježíš, mě teď moje včera posílá fotku, jak dcera drží v ruce obří kornout a já si říkám, tak tohle mi neudělali, že ne? Já totiž kornout v první třídě neměl, což je 30 let zpátky a od té doby vždycky, když vidím a takhle nějaký prvňáky s kornoutem, tak mám chuť zastavit u té školy a ten kornout vzít a nechat si ho sám pro sebe, protože já ho neměl a doteď je tam nějaká ta zášť, že teda kornout nebyl, takže ty si kornout měl.
1: No jasně.
0: Ty brďo. No tak dobře, no. Tak já se opak hodně půjčím, budu si s tím hrát doma, no. Takže, co z toho vychází? Dítě má výbavu za 5000, prvňáček, ale 3. září stejně přijde domů bez přezůvek a se zim penálem. To je úplně jasný. Tak už za týden, dámy a pánové, teď Sam Felt a Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: To je hlas tohleto. Rick and Bone Man, Human Hit Radio, 7:02. Dobré ránko. Já se vám musím něčemu přiznat, já včera večer ležím u internetu a naprosto jsem nemohl uvěřit jedné věci a myslím si, že vy, kdo posloucháte, tomu taky věřit nebudete. Včera bylo 24. srpna a schválně, kdybych se vás zeptal, jak dlouho si myslíte, že je to od doby, co Pluto přestalo být planetou naší sluneční soustavy.
1: Tak pocitově maximálně 10 let za mě.
0: Pocitově 10 let, my jsme se tady o tom tak lehce bavili, Davidovi jsem dával typovat a 10 let to není, což jsem si myslel taky. Teď velký odhalení, překvapení. 20 let, člověče.
1: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
0: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
1: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
0: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky plus jeden den, co, nebo minus jeden den. Včera to byly 4 měsíce do Vánoc. A víte, co to znamená? Že už brzo budou první stromečky v obchodech, taky hnedka potom přijdou burčáky, volby, svatomartinský víno, 17.

0: za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na

0: 50 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách teď platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Z planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
4: Hele, nezaseko ses?
5: Ne.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu U Královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel U Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Předmět na vozovce teď hlásíte z dálnice D11, leží na kilometru 112,5 ve směru od Prahy. Na místě už by teď měla být i policie, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá.

0: Zara Larsson, Hit Radio, 6 hodin 30 minut a je tu Davidův ranní update.
1: Ranní update.
0: Plánované koncerty Kanye Westa v Rusku jsou v ohrožení. Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že s pořadateli nepodepsala smlouvu a říjnové koncerty se tam proto nemohou konat. Pořadatelská agentura ale tvrdí, že akce zrušené nejsou a situaci dál řeší. Houpaři mají před koncem prázdnin alespoň malou naději. Minulý týden sice zapršelo na výraznější růst hub, to ale zatím nestačí. Pokud přijdou další srážky, za týden až 10 dní by se mohly objevit třeba žampiony nebo vedly. Počet aut na českých silnicích se přiblížil 7 milionům, zároveň dál stárnou. Průměrné auto má téměř 17 let. Česko tak má druhý nejstarší vozový park v Evropě, hned po Řecku.
2: 7 milionů aut, jo. Já mám tady osobně vždycky pocit, že tak 6 milionů aut se mnou stojí v pátek na dálnici na výjezdu z Prahy.
0: A ten zbylej milion někde se snaží zaparkovat tam, kde ty se snaží zaparkovat.
2: Přesně. No ale při 17 let průměrný věk auta, jo. Takže ještě rok. A ty auta můžou řídit sami. Ty brďo, masakr. No tak pojďme na další muziku. Zdravíme do těch vašich plechových miláčků. Vy, kdo nás sladíte na cestách. Jerry Halliwell, It's Rain Man. Tak Jelen, ještě jednu noc. My jsme Michal, David a úterní snídaní šampionu na Hit Radio. Tak hezké ránko.

0: SPčka Jelenu, ještě jednu noc na Hit Rádiu, 8 minut po půl sedmé, krásné ránečko. Představte si, že se s někým rozvedete, protože je bez peněz, bez práce a on za týden vyhraje 5 miliard korun. Tohle je příběh z New Yorku, to se opravdu stalo a já si myslím, že to je největší noční můra všech zlatokopek.
1: 5 miliard korun jen chvíli po rozvodu.
0: 5 miliard korun a jeho ex z toho neuvidí ani korunu a já si představuju, jak ten borec bude slavit. A asi jsme to zažili někdy každý z nás, že jsme trošku uvíjený třeba ve dvě, ve tři ráno napsali svýmu bývalýmu. No, takový ta miláčku, a ten to mrzí. A já si myslím, že asi jako tuším, co jí napíše, jo. Napíše jí nějakou děkovnou zprávu. Emotikon kytičky ještě tam přidá. Takže i to se děje, tak my vám radši slíbíme další hity, ať nemusíte ladit jinam. Rozvod, dámy a pánové, tady ve vysílání nebude. Co tohle? September může bejt. Dermot Kennedy, Kiss Me a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí.

0: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
1: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Češi opět vyrazili do lesů s košíky a hlavně taky nulovým půdem sebe záchovy. Houbaření, to je vlastně takový náš národní sport, jenom teda mykologové teďka z toho nejsou úplně nadšený, protože začíná se stávat, že v košících končí i jedovatý druhy, které jsou podobný těm druhům jedlým. A když se bavíme o tom houbaření, tak hlavně asi zásadní otázka, chodíte na houby? Co ty, chodíš na houby?
1: Já teda moc ne. Nemám na to trpělivost asi.
0: Nekecej. Tak to se mě na tom líbilo, mě na tom bavilo to, že než po tom lese staneš teda dobře v ty 3-4 ráno, aby ti to náhodou nikdo nevyfouk. Mě to takhle připomíná dětství asi 30 let zpátky, co jsme chodili se strejdou, měl takový oblíbený místo, kde byly píchavky, čověče, jo. Bylo to strašně daleko, ale pak jsem miloval ty řízečky z těch píchavek, měl jsi to někdy?
1: Píchavky jsem si, že se ani nejedějí, teda poprvé, to jsem překvapil.
0: Ale jakoby jsem tady žiju, takže to dopadlo, jo. A mě by zajímalo, jestli jste někdy třeba sebrali nějakou houbu, u který jste si nebyli jistý, že se dá jíst. Tak jestli nás teďka slyšíte, tak pravděpodobně se jíst dalo, jo. Tak pozor na to, co sbíráte, protože všechny houby jsou jedlí, některý bohužel jenom jednou.
1: Jenom jednou. Já tady mám ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2025 Češi nasbírali přes 20 000 tun hub, tedy více než 20 milionů kilogramů. To znamená, že na každého Čecha připadá zhruba 1,9 kilo nasbíraných hub.
0: To je zásadní otázka, jo, která rozděluje národ na dvě poloviny. Co smaženice? Ano nebo ne? Co
1: ty? Asi jo.
0: Asi jo. Já vím, že někomu to nechutná, protože to hrozně klouže a mě právě baví, jak to je takový, no, dal bych smaženici, no. Tak jestli máte někdo nějaký nasbíraný houby, prosím vás, jenom ty jedlí, abyste nás nepopravili, adresa, tu najdete na internetu, však

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Nová sezóna s

0: 3. do 6. září v prodejnách CCC.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
0: náplně hned.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfin Car CZ.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Příprava dálnice D35 přes Český raj se vrací prakticky na začátek. Silničáři musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029, nyní se počítá nejdříve s rokem 2033. Podle šéfa ředitelství Radka Mátla je ale i tento termín příliš optimistický. Německý průmysl má obavy z možného nedostatku plynu během nadcházející zimy. Tamní zásobníky jsou naplněné jen ze zhruba poloviny, loni touto dobou to bylo kolem 86%. Podle strojírenských firem by nedostatek plynu nebo prudký růst jeho ceny znamenal pro odvětví velké problémy. Německá vláda ale zatím nedostatek plynu v zimě neočekává. Česká fotbalová reprezentace má nového asistenta trenéra Pabla Ama. 48-letý Španěl bude pomáhat hlavnímu kouči Santimu Deniovi především s rozhodováním a chce mu dodat potřebný klid. Amo uvedl, že nabídku přijal, protože cítil, že ho práce u českého národního týmu může naplňovat. Pochvaloval si také úroveň české fotbalové ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Vrací se nám léto, v tomhle týdnu má být až 30 stupňů ve stínu, no a zase to bude na koupačku. V Pardubicích teda bacha, zavřené je tady akvacentrum a s ním taky letní pláž. A to až do středy příštího týdne. Důvodem je technická pauza. Plavky ale schovávat nemusíte, vodní zábava se teď přesouvá na koupaliště Cihelna. Podíváme se na to dnešní počasí, 22 až 26 stupňů ve stínu, to už na koupání bude a k tomu celkem pěkná porce sluníčka. Až odpoledne se k nám do východních Čech přiženou mraky a bude oblačno.

0: pokračujeme, startuje další hodina, s vámi Michal a David, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: A taky další muzika, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, na start 7, tak pojďme na to.
2: Hit Radio Černá Hora,

0: ráno, David, 7 hodin 9 minut. Krásné ráno. Nemusíte sledovat Focus, aby vám neuteklo, že kanonýr Manchesteru Erling Haaland shodil svoji vikingskou hřívu. Pokud nevíte, je to, byl to ten, co měl dlouhý blondětej culík a nechal se ostříhat nakrátko. Přítelkyně se mu vysmála, konkrétně ale Zlatan Ibrahimovič mu prý napsal: zablokuj si mě a smaž moje číslo, moje manželka říká, že jsi se úplně zbláznil, s Bohem. To mi připomíná mažu tě, bejku.
1: Mně přijde, že jsem jeden z mála, který mu přijde, že to je změna k lepšímu. Jako předtím vypadá jako blázen a teď vypadá jako normální blondětý kluk.
0: Tak ono, jak to mají chlapy, když schodí dlouhý vlasy nebo když se oholí, no tak zjistí, že nepotřebují litr šamponu na jednou umytí a hlavně, že vypadají třeba okolik, o 5, o 10, o 15 let mladší. Jo?
1: No hlavně líp vypadají. Mně přijde, že chlapy s dlouhýma vlasama, není to úplně ono.
0: Tak, ty jsi někdy udělal jako tuhle změnu nečekanou?
1: Hele, jednou jsem šel ke kadeřnici a říkám, že bych si chtěl nechat udělat takový jako ostrůvek nahoře na hlavě, to se dřív dělávalo. A ona řekla, tak třeba takhle a ukázala šířku toho pruhu třeba 5 cm jenom. A já přece byl nervózní.
0: To je míň.
1: Mně tyhle ty míry úplně nejdou. Tak jsem byl nervózní a říkám, jo, tak třeba takhle, ona mi to vyholila. No. A úplně si pamatuju, vypadal jsem fakt jak nějaký pankáč z Vyše. Přišel jsem do školy a tehdy moje spolužečky úplně se na mě koukaly jak na blázna a říkali, pane bože, co to máš na hlavě? Samozřejmě to nešlo vzít zpátky. No.
0: To je geniální. No, já se takhle a není tak dlouho oholil vousy úplně na hladko. Doma teda nic říkat nemusel, on stačil ten výraz, jo. Ale kolegové tady v rádiu mi to dali teda pořádně sežrat, no už jsem to neudělal od té doby.
1: Jak to dokáže člověka hrozně změnit?
0: Změnit nemůžu. Prostě ono pak najednou, když se oholí ten chlap, tak zjistí, že třeba tam máš ještě jednu bradu, jo, pod těma úsama, takže ne. No a co vy, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu bez varování předved váš partner a jak jste na to zareagovali? Tak to nás zajímá, protože určitě budete plnit takových příběhů. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Teď další muzika, George Ezra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tady 7.17. Dáváte si Hit Radio a za to moc díky, hezké ráno. Fotbalista Erling Haaland shodil svou ikonickou hřívu, jeho partnerka se mu vysmála a Zlatan Ibrahimovič ho zavrhl. O tom jsme se tady bavili. No a ptali jsme se vás, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu předvedl váš partner a jak jste zareagovali. Dorazilo několik hlasovek. Pojďme na tu od Ilony.
1: Ahoj moje milé rádio. Kdysi dávno můj syn z krásných dlouhých vlasů se nechal ostříhat na Ježka, tak to jsem s ním pak měsíc nemluvila.
2: No, nemenuje se váš syn Erling.
0: Erling Haaland. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
3: Takže asi tak. Mějte se krásně.
0: Jo. To byl konec.
3: Krásné dobré ráno, rádio. Tak můj partner má vždycky takovýto centimetrový, dvoucentimetrový strniště a tomu strašně sluší. Opravdu vypadá fakt pěkně. Takový jako hezký, sexy, jako. Mně se to hrozně líbí. Jeho matce ne, ale to já jako víte co. Jednou se mi oholil. Jo, ale oholil to fakt do hladka. Úplně jako, že to vzal žiletkou. No můžu vám říct, že přesně, můj výraz byl jako, no pane bože, co to prve. A jako holky, naše dcery z toho byly taky celkem pav, protože říkali, my máme nějakýho jinýho tatínka. Já říkám, no tatínek se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, díky bohu, takže asi tak. Mějte se krásně.
0: No, nejhorší je, že opravdu ty děti pak z toho můžou být na bitvě, protože pak si třeba myslí, že to je opravdu jako nějaký jiný člověk. Ale tak pokud se vám to třeba stalo a máte někoho doma, jako je fotbalista Manchesteru Erling Haaland, tak zase jako ty vousy a vlasy rostou docela rychle, nebo alespoň jak to máme my dva, tak to by rostou hrozně.

0: práce trvá o něco kratší dobu. Get Far The Radio, to vám tu cestu za chvíli zkrátí, taky Atmo Music. Přehodíme aktuální dopravu a už se nám, dámy a pánové, blíží taky rychlá pětka s krmivy Marp.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Richtová. Pozor na dopravní omezení v Jičíně. Dočasně neprůjezdná je tam Průmyslová ulice. No a opatrně taky v Heřmanově Městci, kde se nově pracuje v Čáslavské ulici.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www

0: Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

0: 7 hodin 31 minut, dáváte si úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, s vámi Michal a David. A David opět nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Zdravý životní styl ve středním věku může oddálit demenci až o 13 let. Podle nové studie je důležité hlavně nekouřit a předcházet vysokému tlaku a cukrovce. Kombinace těchto problémů může riziko demence až zdvojnásobit. Titul vinař roku 2026 putuje do Mikulova. Vinařství Volařík ovládlo prestižní soutěž už po páté. K vítězství mu pomohl především tradiční Riesling Vlašský. Japonští muži našli nový způsob, jak bojovat s úmornými vedry. Stále častěji si nechávají depilovat nohy nebo podpaží, aby se v létě cítili příjemněji. Zájem o podobné procedury proto v Japonsku rychle roste.
0: Či holit nebo depilovat?
2: No, ono je to ve výsledku jedno. No, prostě, když si muž nechá s nohou odstranit chlupy, je to divný za mě.
0: No, je to zvláštní. Takhle, kde je podle vás ta hranice, co by si chlap ještě měl a neměl holit, co? Tady bychom to vzali od zhora. Tak hlava v pohodě, housy dobrý, podpaží v klidu.
2: Počkej, že jsme přeskočili chlupy v nose a v uších.
0: Tak asi taky, hruď v pohodě, spodek asi dobrý, ale ty nohy, no, tam trošku haprujou, no. Nohy už jsou za čarou, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv Marp. Máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. Pište, chci soutěžit na 777 937

0: Five and Queen. Pět minut po půl osmé, vladíte Hit Radio, dobré ráno, je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: A to je Rychlá pětka Smarp, to je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, kvalitní suroviny, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás poukaz v hodnotě 4000 korun a o ten si zasoutěží Natálie z Opavy. Na ty hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Ty jsi napsala, že máte doma chovnou stanici psů i koček, tak výhra, že by velmi pomohla. Tak kolik máte kusů doma, pejsků a koček, co?
2: Máme 4 britské kočky a 3 psy, no, anglické, jako Španěli a retriever.
0: Hezký, kdo to chodí venčit?
2: No, tak všichni různě se střídáme.
0: Všichni, kde je po ruce zrovna? No tak na ty, pojďme soutěžit, 5 otázek. Pojďme na tu první.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je křestní jméno skladatele Mozarta?
2: Wolfgang.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dní má přestupný rok?
2: 366.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Na ty jsi z Opavy, tak to budeš určitě vědět. Jakou měnou se platí v Polsku?
2: Ve zlotých.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká mláděti psa?
2: Štěně.
0: Štěně.
3: Štěně.
0: Štěně. A pátá otázka. Jdou přesně za týden děti do školy, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Na ty jsi skvělá. Či to tleskala sama, to tleskala sama, nebo to tleskali ti lidi, co chodí venčit ty pejsky a kočky?
2: Tady jsme v práci, takže jo, v práci. Tleskali ostatní,
0: no. No tak skvělý, vyhráváš poukaz v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva.cz. Tak na ty, moc gratulujeme.
2: Děkuju moc.
0: Není zač, jupí, mějte se krásně, zdravíme k vám do práce, ať vám to uteče a zase někde ozvěte lidi, čau.
2: Ano,

0: Vegeta, Terry Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, tohle jsou hity 7.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Sršeň asijská v Česku. Pozor, velká pátrací akce po jejím hnízdě. Kde hledat, tak o tom se pobavíme za chvíli. Předáme aktuální dopravu a přehodíme i další muziku. Tohle vás zabaví za malou chvíli, to je Pink. A těšit se můžete taky na Alvaro Solera tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: profesionální míchadlo Dex zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dex zdarma. Více na dex.cz.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné a

0: jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Radio. She work it, girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Naděje, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitra.

0: Kináb, Alvaro Soler, Hit Radio 751. V Česku začal celostátní hon na létajícího predátora. Na Mělnicku, konkrétně v obci Liběchov, se totiž objevila invazní sršeň asijská a úřady prosí lidi, aby pomohli najít její hnízdo. Já to asi nebudu, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vy. Ale mi stačí osa, abych nasadil úhybný ninja manévry.
1: Já jsem taky spíš čekal, že budou vyzývat veřejnost, aby se k tomu hnízdu nepřibližovala.
0: No ale
1: si pozor.
0: No jasně, a sršeň, ale jak to zní prostě, mě děsí už ten jejich zvuk, jo.
1: Tak sekačka, ne?
0: Vrtulník, dron, cokoliv, jo, ale je to strašidelný. Nicméně je tady nějakých pár zásad, co dělat, pokud sržeň asijskou spatříme, jo, takže nemáme se jí snažit chytit ani usmrcovat. Máme zachovat bezpečnou vzdálenost, pokud je to možné pořídit fotografii, poznamenat si místo nálezu, ideálně co nejpřesněji, a potom nahlásit pozorování na e-mail invazní-druhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň.
1: To připomíná takový ty manuály, když uteče vězeň z nějakého objektu.
0: Jasně,
1: hlavně se k němu nepřibližujte, může být ozbrojen.
0: Ozbrojen. Nicméně, asi vás zajímá, jak ta sršeň asijská vypadá. Od běžné sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a pozor, žlutě zbarvenými konci končetin. Takže se dovedu představit, jak bude vypadat kontrola sršních hnízd. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, jenom jestli byste mi mohli ukázat nohy.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Rádia.cz Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Začátek školního roku znamená pro řadu rodičů zvýšený stres i výdaje. Přibližně polovina rodičů považuje první školní týdny za stresující a podobný podíl trápí vyšší náklady. Kromě nákupu pomůcek musí řešit také dopravu dětí, družiny nebo plánování kroužků. Většina těchto povinností přitom stále zůstává hlavně na matkách. Silné tornádo zasáhlo jich Francie poblíž historického města Carcassonne. Strhávalo střechy a poškodilo více než stovku objektů. Úřady evidují 26 zraněných, podle dosavadních informací ale nikdo nezemřel. Na místě stále zasahují hasiči, policisté a záchranné týmy. Na český trh letos míří celá řada nových zahraničních značek. Dorazilo už 16 nových řetězců, nejčastěji z gastronomie a módy. Například dánský diskont Normal otevřel první prodejnu v Praze a další chystá v Ostravě. Expanzi zahraničních firem podporuje silná domácí poptávka, nižší inflace a rostoucí maloobchodní tržby. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Pardubickou Sakařovou ulici čeká pořádná změna. Městský obvod chce skoro kilometr dlouhou ulici kompletně předělat. Od silnice, chodníků až po parkování, zeleň a prostor pro cyklisty. Ve hře je také zúžení vozovky, které by mohlo uvolnit místo pro nové stromy nebo parkovací místa. Jak bude Sakařová nakonec vypadat, zatím rozhodnuté není, návrh vznikne při projektování a svůj hlas dostanou i místní obyvatelé. Tak dneska polojasno, postupně oblačno a teploty 22 až 26 stupňů. Takové bude úterý na východě Čech.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
7: Snídaně šampionů. 8 hodin 2 minuty posloucháte úterní Hit Radio a snídaně šampionů. Krásné ráno. Co je na dnešku speciálního? Jedna zásadní věc. Miroslav Plzák by oslavil 101 let. Psychiatr, který proslul údajným výrokem zatloukat, zatloukat a zatloukat. Asi se tím někdy řídil každý z nás. Pojďme na muziku. Adele, Set Fire to the Rain. Tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno, 8 hodin, 9 minut, tohle je Hit Radio. Já se mi zajímalo, jestli jste někdy zažili ten stav, kdy k vám domů přijel řemeslník, byl tam sotva čtvrt hodiny, dvakrát bouchnul kladivem a řeknul si obalík. Proč se o tom bavíme? Na internetu se totiž aktuálně řeší příběh paní, která za 20-minutový propláchnutí okapu zaplatila necelý 4000 korun. Tak se tam potom rozjela velká diskuze, za co lidi zaplatili, za jakou jako nejrychlejší práci řemeslníka nebo kohokoliv. Tak mě zajímá, jestli to máte taky podobně, jestli třeba ty
1: Tady ten řemeslník bere v přepočtu zhruba 12 000 za hodinu, což je dost.
0: To je vlastně pravda.
1: Hele, já mám naopak jednu opačnou zkušenost. Teď docela nedávno se nám rozbila myčka a normálně, to jsem fakt nezažil, přijel ten řemeslník.
0: A dal ti ještě prachy von tobě?
1: Ne, normálně se na ní kouknul, chvíli se v tom štrachal, asi po půl hodině řekl, nezlobte se, a tohle já opravit neumím.
0: Aha.
1: Zavojte si někoho jiného, nashledanou.
0: Nechtěl
1: nic. No moment, ještě se musím nějak vyrovnat. A ne, když jsem vám vůbec nepomohl. A normálně odjel a neřekl si ani korunu.
0: Neuvěřitelný.
1: Ne, fakt neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. Já mám příběh, Tchánovi přijel borec na výřivku pozimně něco poštelovat, byl tam chvíli, hele, 15 000 na zdar.
1: 15 000 korun.
0: Hotovo. No, hele, máte výřivku, ale jak se říká, jak se to říká, když chceš opičku, musíš jít na banán nebo něco takového, no. Strašný, hrozný. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaký takovýhle příběh, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili naprosto nesmyslnou pálku.
1: Je fakt, že člověk si kolikrát, když jede řemeslník, připadá jako u zubaře, že jo? Si říkáš,
0: že to jako že to jako s překvapením. Pak
1: kolik to bude stát?
0: Tak to by překvapilo mile, že za to nic nechtěl, ale myslím si, že ve většině případů, teď se omlouváme řemeslníkům samozřejmě, ale je tam to jako překvapečko.
1: To napětí tam je vždycky.
0: To ano. Tak pojďte nám dát vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku. WhatsApp 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď muzika, Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, Hit Radio.

0: čtvrt na 9, něco málo k tomu, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, že paní si pozvala borce na vyčištění okapu, byl tam asi 20 minut, řekl si o 4000 korun, tohle se řeší aktuálně na internetech a ptali jsme se vás, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili nějakou pálku. Tak píše třeba Liduš, čau šampioni, nejsou všichni stejní, mám přítele instalatéra a pojistného matematika v jednom. Ten, když jede na kšeft a na místě to neopraví, i kdyby tam strávil hodinu, dělá to taky zadarmo a ještě se omluví, že zdržoval. Je to sranda, protože on sám, když potřebuje řemeslníka, vždycky se rozstřeluje, že něco neudělal a řekl si nehorázný peníze. Tak chce jít asi příkladem. Tak to je příklad, jak jsi říkal ty, kdo dorazil k vám na myčku.
1: Myčku a neřekl si nic.
0: Pojďme na další zprávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let. Rozebral to a povídá. Musíme vyměnit řídící desku, to si raději kupte novou myčku, paninko. Tak se do toho vnesl manžel, ať proměří spoje na desce a světe div se. Součástka stála 400 korun. Tak jsme zaplatili tisícovku a myčka stále mi je.
1: Tak to je happy end.
0: To je happy end. Taky další zpráva. Ahoj kluci, tak u mě byl nedávno pan likvidovat menší vosí hnízdo v zemi. 4 minuty práce, trošinku postřiku, celkem zkrátka nic a řekl si o 3000. Málem jsem omdlela. Za to celkem

0: nějak nechladila. Tak jsem zavolal do té mototechny, nebo jak to tam bylo kdysi, poslal nějakého dělníka, ten kouk a po chvíli říká, no, máte tady dírku, uniká vám freon, tak já vám to tady trochu dopustím, jo, když tak si kupte novou a 3000 i s cestou. A já mu říkám, zase upadne. A on mi říká, no pane, co byste chtěl? Přece nechcete z hovna zlato. Tak zatím, čau.
1: Já vám vyplním freon. Děkujeme za vaše zprávy. Za chvíli přijde hudební servis. Třeba Coldplay a úplně zráčo. Když chvilku vydržíte, no a taky přidáme aktuální dopravu, tak krásné úterní ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.
5: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozů zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
12: Tisnu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Český dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení teď ráno tradičně hlásí Chrudim. Na hlavním tahu 37 se pohybuje stavební technika. No a pozor taky v Náchodě, kde je částečně neprůjezdná Pavlišovská ulice.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: 8.29. Posloucháte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, David. Jasmin si pořád někde válí šunky, už se těšíme, až se v pátek vrátí a budeme tady kompletní. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Výrazné náramky jsou jedním z módních trendů letošní sezóny. Nově se nosí klidně přes rukávy, triček, svetrů nebo sak. Podle stylistů často stačí jeden výrazný kousek, který oživí i jednoduchý outfit. Želva v Kanadě utekla své majitelce a vydala se na pořádný výlet. Za 2 týdny urazila zhruba 20 kilometrů, než ji našli návštěvníci přírodní rezervace. Dobrodružství nakonec dobře dopadlo a želva se vrátila domů, tentokrát už ne po svých. Evropu čeká další vlna extrémních veder. V Itálii mohou teploty vystoupat až ke 45 stupňům. Velmi horko bude také na Balkáně. Na konci týdne se teplý vzduch částečně dostane i do Česka.
0: Počkej, jako letos, když němečtí meteorologové říkali, že léto už dávno skončilo.
2: Tak ty asi mluvili o Německu, ale jasně, o Itálii ne.
0: Hele, Německo to je jiná část, takže v Itálii 45 stupňů, že El Niño jede.
2: No, na plný plyn.
0: Na plný plyn. Elo Niño. Na plný plyn pojede i tohle. David říkal, když jsem mu to tady pouštěl, že si to nás chutí. Tak i vy si to na tom snad pochutnáte. Counting Crows, Accidentally in Love. 8.31, srdcovka pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Radio Rozalin Snap 837. Představte si, že vyměníte auto za koně na baterky. Prosím pěkně, v Číně vyvinuli robotického koně, který bez mrknutí oka unese dospělého člověka a dokáže uhánět rychlostí 40 km za hodinu. Možná si říkáte, proč, taky mě napadla tato otázka, ale vlastně má to nějaký výhody, nemusíte po něm uklízet hnůj, nekouše, nestojí majlant za ustájení a dojezd na jedno nabití 40 km není to úplně špatný. Jako asi super nápad, ale až tady za pár měsíců budou zase rozsolený silnice, tak si myslím, že tahle plechová hatatitla by hodně rychle zrezla. No, nicméně, až nám dojde baterka uprostřed pole, tak asi nepůjdeme pěšky domů, ale poneseme na zádech 200-kilovou kobylu, což už tak jako geniální není. Tak se ptám vás, co vy, vyměnili byste ranní kolonu v autě za jízdu na plechovém oři? Samý otázky, proč to ty kluci čínsky vymysleli. Globally Jays, What a Feeling, taky Poetika blízko. Další hity pro vás tady na Hitrádiu. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: blízko, tak všechno má.
1: Nejnovější poetika na Hitrádiu blízko 8.48. Hezké ráno. Mě by zajímalo, do jaké skupiny patříte, jestli do té, co do lednice vrací skoro prázdnou krabici od mléka, nebo třeba necháváte prázdnou roličku na držáku toaleťáku, a nebo naopak tyhle domácí mikro zlozvyky úplně nesnášíte. No tak pokud patříte do té první skupiny, kam se teda dobře veřejně přihlásím, tak podle posledního průzkumu, podle vědců, jsou právě tohle ti absolutně největší zabijáci vztahů, tahle lenost, jo. Já si ale stejně myslím, že když ponožky, které leží vedle koše na špinavý prádlo, tak jsou naprosto absolutní vědecký důkaz toho, že gravitace v českých domácnostech funguje prostě jinak. Tak pro všechny lenivce další hity Nickelback na Hitrádiu. Hezké ránko.

Katy Perry, Dark Horse na Hitrádiu v 8.57. A to znamená, že jsme dorazili do cíle. Po úterní snídaní šampionů tady zbyly už jenom drobky. Další chod v podobě parádní muziky a skvělý nálady.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Krásné ráno. Na průtahu Náchodem směrem do Jaroměře tady bude probíhat údržba vozovky. Pozor. A na trase ze Svitav na Havlíčku v Brod. Tak tady v pravém místním pruhu probíhá také práce údržby, takže i tady si dejte majsla. No a budeme rádi za vaše aktuální dopravní informace. Ty volejte na dopravní linku Hit Rádia Černá Hora 800 110 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air. Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
4: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Tak tohle vás možná překvapí. Videohry mohou dospívajícím pomoci s osamělostí, ale hlavně chlapcům. Studie Masarykovy univerzity ukázala, že u chlapců sociální hraní souviselo s menší osamělostí i depresivní náladou. U dívek byl naopak vztah méně příznivý a hraní souviselo s vyšší depresivní náladou. Nos Kávovin bude postupně nová pardubická čtvrť na skoro 650 bytů a i obchody si ale místní počkají klidně 20 let. Investor slibuje, že dá skoro 60 milionů na infrastrukturu, včetně nové křižovatky a parkování. Na Černé Hoře jsme vám říkali, že řidiči si už užívají jízdu po novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. No a příští rok začne v regionu budování další důležité dopravní tepny.
5: My jsme jako Pardubický kraj se zavázali v minulosti už ke stavbě přivaděče. Tento přivaděč by měl nahradit kdysi tolikrát vzývanou stavbu D35 v severní trase, to jest měl by připojit severní část okresu Ústí nad Orlicí, Orlickou, Sesko, Česko-Třebovsko a především Žambersko, Králicko.
4: Vysvětluje tady na Černé Hoře hejtman kraje Martin Netolický. Podle něj se na akci podařilo získat peníze od státu.
5: Máme prakticky všechna povolení, takže můžeme začít soutěž. Je to stavba za necelou miliardu korun. Toto je tak významná stavba, že 600 milionů v následujících letech bychom měli získat ze státu. Fondu dopravní infrastruktury a zbývající částka zbyde na Pardubickém kraji.
4: Cyklistická Vuelta se v Pyrenejích změnila v pořádné drama. Prudký déšť a kroupy zahnaly cyklisty z tratí rovnou do hotelu. Do cíle chybělo asi 15 kilometrů, když pořadatelé kvůli počasí etapu definitivně odpískali. Bez vítěze a bez pódiových ceremonií. Pogačar tak zůstává v červeném, ale dneska čeká peloton další brutální horská zkouška v Andoře. No tak dneska nám tu východočeskou oblohu obsadili mraky, vyloučit nemůžeme ani lehčí přehánky, teploty na horách, maxima kolem 17 stupňů a dole 20 až 25. Co se směje?
0: Hit Radio Černá Hora.
6: Vám všem parádní dopoledne, my budeme vylučovat tu nejlepší muziku. To je úplně skvělý.
4: Lekla jsem se.
6: Daša a tady Train, krásný den.

0: Tak tohle byla taneční kusovka Regard na Hitrádiu Černá Hora. Parádní úterní dopoledne, 9:10. No a je to tady, kalendář nelže, zase to uteklo, za přesně 7 dní nastane ten den, kdy se českým internetem prošene největší vlna fotek dětí s obřími kornouty a aktovkami. Takhle, nechci vás, milí rodiče, nějak znervozňovat, ale ano, příští úterý, první školní den, ten už je za dveřmi. No a já rovnou teď dopoledne vykopnu soutěž na naší odpolední show s Ondrou Novotným. Víte co, napište nám už teď nám na WhatsApp na 601-292-464 nějakou vtipnou originální historku z vašeho prvního školního dne. Vzpomenete si, anebo klidně s vašimi ratolestmi, necháme to úplně na vás, na vaší fantazii. No a my vám, jednomu z vás, rozdáme dvě vstupenky na vlastně první školní koncert, který proběhne příští sobotu na letním parketě na Víravě, kde mimochodem, pozor, vystoupí UDG, Reddy Kirken, Pekař Vohnout a jako hlavní headliner MiG-21, Jirka Macháček a jeho plně naložená letecká jednotka. Takže ještě jednou, napište k nám na WhatsApp 601-292-464 nějaký vypečený příběh z vašeho prvního školního dne. Těšíme se na to. A tady song mému srdci nejbližší, kapela Činasky a Vrchlabí. Takže posíláme do Vrchlabí tenhle ten krásný song na Černé hoře.
1: Jela jsem s Marcem.

0: Jo, tak tohle už je velká nostalgie. Jestli máte někdy pocit, že je ten dnešní svět až moc rychlej, hoďte se na chvíli do klidu. Zvlášť pokud stojíte někde v koloně nebo spěcháte v tom raním schonu. Tohle byl takovej hudební lék. Velká hudební nostalgie, londýnské duo Metafix a vlastně jejich kultovní hymna z roku 2005, čili už více než 20 let starý kus Big City Life. Parádní groove. Teď na Hit Radio Černá Hora, za chvilku už další muzika. Petr Ticháček přeje parádní dopoledne a my si dáme Maroon 5, bude Robbie Williams, Angels anebo Krištof. Co bude pak na Černé Hoře?
1: Před sluncem

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Rosies v Hradci Králové. Pink Rosies, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
4: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozů zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge.

0: Si pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
3: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz.

Tak tohle byly Maroon 5, Cardi B, Girls Like You na Hit Rádiu Černá Hora. Jestli nás teď posloucháte s hrnkem kafe v ruce, tak mám pro vás skvělý zprávy. Vědci opět nespali, pravděpodobně proto, že byli předávkovaní kofeinem a přišli s novou studií. Podle tady tý nejnovější prý každodenní vypití, pozor, 4 šálků, jo, jsme to upgradeovali na 4 šálky kávy, výrazně snižuje riziko předčasného úmrtí. Já ty vědce prostě miluju. Hele, všimli jste si, jak to funguje? Jeden týden vyjde studie, že káva škodí srdci, další týden zjistíme, že po ní budeme žít do stovky. Minulý měsíc psali, že máme pít zelený čaj, no a dneska to vypadá, že když nedáme 4. espresso, nedožijeme se víkendu. Člověk, aby si na ty vědecký zvraty pořídil diář. Hele, víte co, neřešme to. 4 šálky jsou oficiálně zdraví, takže pokud máte zrovna v sobě teprve druhej, máte plné vědecké právo přejít ke kávovaru a pokračovat tady tý preventivní medikaci. Tak se hoďte do pohody, v té práci nebo ať už jste na cestách, kdekoliv, dejte si kafčo a my k tomu přihodíme tu nejlepší muziku. No a tohle bude velký klídek. Tady už je Robbie Williams a Angels. Tak snad u toho neusnete. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: bude pak. Kapela Krištof, teď na Hitrádiu Černá Hora. Nevím, jak to máte u vás, ale tady v Hradci nad naším studiem prší. Je to nějaký zakaboněný, takže samozřejmě vám všem za volant opatrně, ať se nesmeknete. A budeme rádi za vaše aktuality. Z východočeských vozovek připomínám dopravní linku 800 110 100, tak pinkněte nějaký vzkaz, pokud někde něco uvidíte. No a do té desítky ta nejlepší muzika Nico Santos, Linkin Park, anebo tady bude Lana Del Rey na Černé Hoře.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých

0: exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
1: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
2: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Lana Del Rey na Hit Rádiu Černá Hora chvilku před 10. hodinou. Na nejlepší dopravní servis na východě Čech opatrně na trase z Turnova na Jičín v újezdu pod Troskami tady narazilo nákladní auto do sloupu. Počítejte s omezením a ještě na dálnici D11 mezi 54. a 73. kilometrem směru na Jaroměř tady v pravém pruhu probíhá oprava telematiky, takže opatrně šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Každý sedmý Čech žije od výplaty k výplatě. Rok od roku je počet takových lidí vyšší. Zároveň ale přibývá lidí s větší finanční rezervou. Čtvrtina bez úspor zvládla žít déle než rok. Česko tak podle průzkumu ukazuje dva rozdílné příběhy. Jedni šetří a druhým do další výplaty zbývá pár korun. Policie provedla další celorepublikovou akci zaměřenou na prodej kratomu. Na Jičínsku zabavila 1300 výrobků, v celém Královéhradeckém kraji skoro 8000 kusů. Více než polovina testovaných vzorků obsahovala psychoaktivní látky. Zboží teď míří na laboratorní analýzu, která rozhodne o dalším postupu policie. V naší republice žije spousta rodin, které se nemohou dovolit platit dětem školní obědy. V Pardubicích jsou na to zaměřené hnedka tři projekty.
8: Pomoc je zatím určena celkem 123 dětem a na jejich stravování poputuje více než 1,05 milionů korun. Příjemcem finančního daru, jehož přijetí schvaluje rada města, je vždy konkrétní škola nebo školka, nikoli zákonný zástupce dítěte. Máme tak jistotu, že peníze budou skutečně využity na stravování dětí, kterým je pomoc určena.
7: Objasňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký. Za poslední dva roky byl jasně nejproduktivnějším hokejistou Mladé Boleslavy. Útočník Dominik Lakatoš ale v bruslařském klubu překvapivě končí. Od vedení dostal 3 týdny před startem nové sezóny vyhazov, a to ze sportovních důvodů po společném vyhodnocení dosavadního fungování hráče v týmu. Musí si tak hledat nové angažmá. V tuhle chvíli nám prší v Lanškrouně, v Opočně, v Hradci, no a za chvíli to máte v Dobrušce a taky v Sedloňově. Celé úterý bude oblačné, čekáme další přehánky a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Ale to skončí čtvrtek, pátek, luxusní letní počasí a my vyrážíme na letní jízdu. Za chvilku vám řeknu, kde se uvidíme na koupáku. A tady David Geta.

0: opět Radeček, i tak to za to stojí, a to podepisuju. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Letní jízda Hit Radia Černá Hora.
0: Jo, taky máte chuť si ještě jednou skočit na koupák. Tak dneska to sice nebude venku žádná sláva, ale nebojte, letní počasí se vrátí. Už ve čtvrtek a pátek má být luxusně, mají být tropy. No a my vyrážíme na finálovou letní jízdu. Mezi vás ve čtvrtek i v pátek se uvidíme na cihelně v Pardubicích. Ve čtvrtek k tomu přidáme koupaliště v Chlumci nad Cidlinou a v pátek vyrazíme do akvaparku do Žamberka. Takže vy už to znáte, budeme mít plnou korbu dárků od našich partnerů, bude pitný režim třeba od pivovaru Prima. No, to si pošmáknete. K tomu si vyzkoušíte naše legendární bumperbowlový nafukovací koule. Budou další atrakce pro děti. Takže čtvrtek, pátek vyrážíme na letní jízdu mezi vás na východočeská koupaliště a kompletní info na hitradio.černahora.cz.
1: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.

0: Mademoiselle Rihanna. Na Hit Rádiu Černá Hora Petr Ticháček přeje pěkný úterní dopoledne. Za chvilku si do studia pozvem Hanku Poskočilovou a rozebereme sobotní soutěž nebo sobotní anketu Muž roku 26. Vyhrál to náchoďák Kuba. Kubo, pokud posloucháš, tak gratulujeme. No a Hanka nám řekne svůj názor na tohoto chlapce a vůbec na celé tady ty podobné ankety. No a do té doby si dáme skvělou muziku, bude tady Lady Gaga, Abracadabra anebo Flipside. Jsme Hit Radio Černá Hora. Hit
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
8: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu.

0: zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
3: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byly Flipside, Happy Birthday na Hit Rádiu Černá Hora. 11:30, 5 minut do posledního tónu, to necháme dohrát. Posloucháte Hit Rádio Černá Hora, ve studiu už naše odbornice na všechno, Hanka Poskočilová.
1: To jsem
0: čau.
1: Já, čau.
0: A teď se to hodí. Hele, o víkendu, vy to dobře víte, v Náchodě proběhla tradiční volba muže roku 26. Shodou okolností to vyhrál náchodák Kuba. Mimochodem, tuším realitní makléř, Taťulda, prostě vypadá teda skvěle, jako chlap, to musím říct. Co ty si jako o podobných soutěžích myslíš? A mimochodem, jak se ti Kuba líbí?
1: Hele, je to sympaťák. Za mě takovej normální kluk, nic takovýho jako moc navoněnýho. Za mě fajn. A soutěži já už to skoro nestačím sledovat, protože jich je tolik. Hele, dřív byla jedna Miss a všichni jsme věděli, kdo to prostě tam vyhrál, kdo byl na druhém, třetím místě. Teďka je Miss Universe, Miss Coca-Cola, já nevím, co všechno, takže nestíhám.
0: Tak bychom měli udělat Miss Černá Hora.
1: Miss Černá Hora a...
0: Když dáš nějaký úplatek, tak já budu v porotě a nějak to...
1: Jo, fakt? A co bude ten úplatek?
0: No to je na tobě. Aby ty si vyhrála.
1: Aha.
0: Máš tady velkou konkurenci.
1: Já vím, třeba taková Jana Šimurdová, no když se na ní podíváte, jak vypadá, že jo?
0: To bude těžká volba tohle.
1: A tak nějak se domluvíme. No a co takhle, mistr Hit Rádia Černá Hora? Ať v tom nejsme sami ženský, víš co? Jsi hrozně nabušenej teďka. Teď jsi strašně ve formě. Jako bys to tušil, že ta soutěž bude.
0: Ty umíš polechtat mé ego.
1: No jo, chlapi to máte rádi.
0: Dobře, no tak děkuji, u toho bych zůstal.

0: Tak tohle byla kapela Miraj a Trips do kola. Na Hitrádiu Černá Hora 10:45. Do té jedenáctky samozřejmě, jak jinak ta nejlepší muzika, ať už k vám do kanclu, nebo za volant, nebo pokud jste doma a odpočíváte, proč ne. Do té doby Luis Fonsi, bude tady My Chemical Romance, anebo Taylor Swift, no a taky společně vyrazíme na východočeské vozovky, že stále platí, pokud uvidíte nějaký problémy, volejte 800 1 10 100. Takže parádní dopoledne a hlavně šťastnou cestu.
1: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenbergovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pec.cz.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. turbíny.cz.
4: Stavebniny DEK přináší megaakci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
5: Hey, Fonsi.

0: My Chemical Romance na Hitrádiu Černá Hora, 2 minuty před 11. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak koukám stále v Strutnova na Jičín v újezdu. Tady hodinu a půl zpátky narazilo nákladní auto do sloupu, tak tady počítejte s omezením provozu. Na průtahu Náchodem směrem do Jaroměře tady probíhá údržba vozovky, tak si dejte pozor. No a vaše další dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. No možná to tak teďka v tuhle chvíli nevypadá, ale vrací se léto a zase to bude na koupačku. V Pardubicích teda bacha, zavřené je akvacentrum i letní pláž a to až do středy příštího týdne. Důvodem je technická pauza. Plavky ale schovávat nemusíte. Vodní zábava se přesouvá na koupaliště Cihelna. No a letní počasí nahrává letní jízdě Hit Rádia Černá Hora, soutěže, muzika a náš tým vyráží na cesty. Čtvrtek jedeme právě na Pardubickou Cihelnu a taky do Chlumce, no a v pátek se na Cihelnu vrátíme a potom to protáhneme do Žamberka. Řidiči na D11 s obavami vyhlížejí konec prázdnin a bojí se kolon. Na 14 km dlouhém úseku mezi Poděbrady a Sackou se opravuje silnice a provoz je omezený v obou směrech. Právě při návratu lidí z dovolených se můžou tvořit kolony, stejně tak na začátku školního roku. Oprava potrvá do konce října. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti ke sportovní arbitráži. Trest dostala za odmítnutí mimo soutěžního dopingového testu. Podle tenistky komisařka přišla mimo určený čas. Pokud neuspěje, bude mít stopku až do června roku 2030. V tuhle chvíli nám prší na jihu Pardubického kraje a to třeba kolem Poličky, no odpoledne taky další porce přeháněk, hodně oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
4: No ale my se tím nenecháme rozhodit, dáme si další skvělou muziku, před námi Sean Paul, Like It a tady Shakira. Na Černé Hoře 2 minuty po 11.

nebyla kapela Like It a Křídla na Hit Rádiu Černá Hora a teď to bude hodně okřídlený. Představte si letní večer, hvězdnou oblohu a majestátní siluety Adržbašských skal. Vidíte to? Tak přesně v těch kulisách se už zítra, to znamená ve středu 26. srpna, odehraje něco naprosto výjimečného. Populární Police Symphony Orchestra tam chystá svůj koncert pro klid, kde se v neopakovatelné show spojí hudba, film, tanec, poezie, hory. Prostě naprosto skvělá kombinace. Tady ten večer ale bude jiný než všechny ostatní. Tady ten orchestr za svou historii rozdal na charitu skoro 5 milionů korun, teď ale potřebuje vaši pomoc, aby mohl hrát i pro další generace. Začíná se v 18 hodin na louce pod Křížovým vrchem v Dolním Adržbachu. Vstupenky ulovíte online na webu Police Symphony Orchestra. No a teda za mě, naprosto super nápad.

Farben, Little Hollywood, na Hitrádiu Černá Hora z Hollywoodu do východních Čech. No a samozřejmě za chvilku další skvělá muzika pro vaši dobrou náladu, ať už vám venku prší nebo svítí slunce. Budou tady B.O.B. Leony, anebo si dáme jednu klasiku Nirvana, Smells Like Teen Spirit, a to si zajucháme

0: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
0: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
0: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
0: Deflé, dvě E na konci.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: náplně hned.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Krásný dopoledne a pokud už pokukujete po hodinkách a říkáte si, co pak si dám dneska dobrýho k obědu, tak mám tady pro vás stylovej tip, protože dneska je Mezinárodní den burgerů. A víte, co to znamená? Že dneska se kalorie nepočítají. Dneska máme všichni úředně štemplovanou propustku k pořádnému jídlu, takže jakýkoliv výčitky svědomí nechte u vchodu do restaurace. Dneska je to bez viny. Navíc, co si budem povídat, dneska už to není jenom o tom čízu, ale samozřejmě máte spousty možností. Od klasiky až po trhaný maso, nějakou pálivku nebo bezmasí burgery, anebo ty různý experimenty. Úplně to vidím a slintám, že jo, tu karamelizovanou cibulku, nebo já nevím, plátky hrušky, to mám rád. Zkrátka dobře, ať už zvolíte double decker, velký jako vaše hlava, nebo nějakou odlehčenou variantu, dneska je ten den, kdy je prostě hřích si nekousnout do toho megaburgeru. Takže dobrou chuť, no a tady už hudební vymazlený trochu pálivej kousek. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Pojďme si to dát. Na Hit Rádiu Černá Hora.

0: kapela Jelen, Touha a pláč na Hit Rádiu Černá Hora do té desítky. Alvaro Soler, Rose Bruno Mars, ať to trošku rozpumpujem. No já se budu těšit odpoledne po 15. hodině s Ondrou Novotným na odpolední show. A připomínáme, vy stále pište k nám na WhatsApp 601 292 464 nějaký pěkný vypečený příběh nebo zážitek z vašeho prvního školního dne. Za týden přesně to tady bude. No a jednomu z vás dáme vstupenky na sobotní koncert 5. září na Víravu, kde vystoupí Kyrkení, Vohnouti a nebo MIG 21. Těšíme se na to. Čau.
1: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
2: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
5: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Poslední táborák léta?
10: To jo?

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Turnova na Jičín v újezdu pod Troskami narazilo nákladní auto do sloupu. Počítejte s omezením provozu. Kolona se zatím podle našich informací netvoří. Pokud jste teda jiného názoru nebo narazíte na jiný problém, volejte 800 1 1010.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v tomto cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením až za 7 let. Pokračuje generální ředitel společnosti Radek Mátl.
9: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
8: O silnici 1/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. Cyklisté na Vuelte dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Včerejší etapa ve Francii se nedojela kvůli krupobytí, nakonec byla zcela zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Tadej Pogačar. Teď se podíváme k nám.
0: Trus hlodavců, plíseň a taky špína. Inspekce kvůli vážným hygienickým nedostatkům zavřela restauraci hotelu Holzbecher u Babičina údolí. Provozovatelka ale rychle zareagovala, proběhla deratizace, úklid, výmalba i další opravy a další den už restaurace znovu mohla otevřít.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: Ve východních Čechách nám dopoledne místy sprchlo a vlastně to samé čekáme taky odpoledne. Hodně oblačnosti, místy přehánky a teploty do 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásné úterý, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to bude nabitý fancy E-Type, taky All Saints nebo Genesis, ale teď se podíváme do roku 1999 a ačkoliv venku mraky, tak my se přesuneme do léta. A dáme si celosvětově úspěšný hit nizozemské Eurodance skupiny Venga Boys. A zkušení už možná tuší, že vyrazíme na Ibicu.
0: Hit Radio Černá Hora.
2: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Ibiza.
1: Venga boys, we're going to Ibiza.
2: Posloucháte Hit Radio.
3: Největší hity,
4: největší srdcovky.
1: No, pokračujeme v srdcovkách. Před námi skupina, kterou určitě všichni dobře znáte. A taky dobře známe ten moment, kdy ze skupiny Genesis odešel Phil Collins. A právě tenhle song byl naprosto historickým milníkem v historii kapely, protože představuje právě jedinou éru bez Phila Collinse. Jo? Je to song, který vyšel v roce 1997 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního studiového alba Calling All Stations. Takže dámy a pánové, Genesis a Kongo. Naše další dnešní srdcovka. Jdeme na to.

0: Saints a Pure Shores, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl song z roku 2000, mimochodem taky vznikl jako hlavní single pro soundtrack k úspěšnému filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Viděli jste? Je to skvělý film a ano, tenhle song vznikl právě kvůli němu, tak schválně, jestli jste neviděli, puste si. Další srdcovka nás přenese do roku 94 a přenese nás do Švédska, ale pozor, i tam umí Eurodance. Je to tak, čeká nás song švédského zpěváka a producenta E-Type. Vlastní jméno má skoro normální Bo Martin Erik Eriksson. Jo, oni to takhle mají ve Švédsku rádi. Každopádně tenhle song patří mezi naprostý klasiky devadesátkových diskoték. A naprosto fantasticky definovala zvuk tehdejší skandinávské taneční scény. Takže vy, co jste dlouho nebyli na diskotéce, můžete se tam přenést.

0: No jo, Flames of Love, Friendship, éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem, song, který vyšel v roce 1988 a byl to jeho nejúspěšnější single. Proto ho asi máme všichni tak hlubo.

0: doby třeba Westlife a jejich Uptown Girl. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. naturbiny.cz.

0: 15 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách teď platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
1: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
4: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
2: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný, myslel jsem si, že to je tak 10.
1: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak co, užili jste si to Westlife a Uptown Girls to s Hitrádiem.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě ta vaše. Po dlouhým vybírání a přemýšlení jsem nakonec vybrala dneska SMSku od Jirky z Hradce Králové. Jirka píše, Lou Bega, girlfriend everywhere. Tady to opravím, je to I got a girl, ale jo, jinak je to o tom, že má Lou Bega úplně všude holky. Je to srdcovka, měli rád taťka, vždycky na něj vzpomínám, jak si pohupoval a teď dělám to též, co on. A to jsou ty krásné srdeční vzpomínky. A přesně tak. A o tom srdcovky jsou. Takže, Lou Bega, I got a girl a pojďte se pořádně

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, přesně za týden jdou vaše děti do školy, respektive za týden touhle dobou už se z ní budou asi dokonce i vracet. Tak pokud máte doma nějaký školou povinný, nezapomeňte jim to šetrně připomenout, jo? Douší k tomu za chvilku 21 Pilots, taky David Guetta nebo Eva Farna, neříkej, co má se stát.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Náplně hned.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
8: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
8: No jistě.
9: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
11: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
13: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Tohle jsou Axwell a Ingrosso v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Katy Perry nebo Kamrad, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Ještě pár hodin budou silničáři pracovat na průtahu náchoda směrem do Jaroměře. Padla tam mají o 6:30 večer, dá se to ale projet. Nově jede taky Vadlově na 16. Výčině. Silničáři tam dají do soboty dokupy most. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfin Car.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Rádia.cz Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení až ke konci týdne. V pátek se dočasně vrátí tropické hodnoty. Na Moravě bude místy až 34 stupňů. O víkendu pak přinese studená fronta ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé měsíční předpovědi by mělo být počasí pro následující týdny spíše průměrné. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad země. Jakou technikou se vybavit, doplní astronom Petr Horálek.
9: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
8: Podobná zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Teď ještě pohled k nám.
10: Poslední krok. Fotbaloví otroci jsou jediný zápas od konferenční ligy. Po neuvěřitelném obratu v Aténách teď doma vyzvou Panathinaikos. Ještě v 89. minutě Hradec prohrával 0-2, ale potom střídající Umar dal dvě branky a zařídil remízu 2-2. Rozhodne se ve čtvrtek ve vyprodané Finep aréně.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Úplně to dneska na letní opalovačku není, máme hodně oblačnosti, odpoledne hrozí další přehánky, teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, krásný úterý přeju. Doufám, že zvládáte ten týden s naprostým přehledem. No a vy, co si třeba ještě užíváte poslední prázdninovou dovolenku, tak doufám, že jsou to samý ohňostroje. Katy Perry.

Kamarád a Be Mine, posloucháte Hit Radio. A co, už jste po obědě? Jestli jo, je čas na kávu. A fakt neváhejte, běžte si to kafe udělat, je to zdraví. Zase se potvrdily pozitivní účinky kávy na lidské zdraví. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to super, když si to kafe dáváte a víte, že vlastně pomáháte svýmu tělu, jo. Aktuálně se zjistilo, že každodenní vypití 4 šálků kávy by mohlo snížit riziko předčasného úmrtí. Podle dosavadních zjištění totiž zlepšuje funkci jater, snižuje možnost zánětu a dokonce posiluje imunitní systém. 4 šálky, dámy a pánové, 4 šálky. Já jsem dneska zatím na 3, takže si jdu dělat kafe a vy taky, jo. Protože krom všech zdravotních benefitů, ono to zlepšuje i třeba atmosféru v práci, jo. Pojďme se všichni omluvit kolegům, co jsme jim řekli před tím prvním kafem a dejme si to 4. Ellie Goulding.

0: 1 do 10, no a ty čísla se neopakujou, jo, takže každá další odpověď vás posouvá k tomu vytouženému krásnému výsledku, takže nezapomeňte, už tenhle pátek, dokonalá 10 naposled, držím pěsti.
1: Dokonalá 10, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Profesionální míchadlo Dex zdarma. Mega akce ve stavebninách teď platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dex zdarma. Více na dex.cz.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
5: Atención!
6: Jen

0: Letní kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Benson Boone v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a dámy a pánové, je to nevyhnutelné, prostě nám končí léto, minimálně prázdniny určitě a taky na čase udělat i takovou oficiální rozlučku, jo? A proto tento víkend nás čeká poslední summer party. Je to smutný, ale zase celý ten víkend bude veselý. Startujeme v pátek v 15.00, jak jste zvyklí, končíme v neděli v 18 večer. A jako takhle, jo, když se řeknou ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, tak je vám asi jasný, že to je natřískaný. Jo, jakože to je neskutečný. Co všechno pro vás máme? Takže doporučuji naplánovat třeba nějakou grilovačku. Ono má být hezký o víkendu a o soundtrack se vám k tomu postaráme my. Jo, úplně vidím, jak stojíte u grilu Ace of Base. Pak nějak

No a potom trošku toho vínka na večer. No a to musí být troška Itálie. Mambo Italiano. A víte co? Mambo Italiano a Shaft si dáme do uší právě teď. Troška toho léta pod těmi mraky. Jo? Jdem na to.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio. No a když se řekne patříme k sobě, tak já si myslím, že my lidé, patříme k vínu. A víno k nám, jo, prosím vás, dokonce už 6000 let. Už 6000 let si víno v Evropě užíváme. To je krásný. To je krásný, když se vezmete, kolik hezkých chvil to přineslo, jo, za tu dobu. Tak já jsem si na počest tohoto velkolepého výročí, páč 6000 let, to zažijete jenom jednou, že jo, dovolila tady jednu z naší zahrádky tematicky. To se jinak nedá, činasky a víno už za chvilku, k tomu taky Sugar Babes nebo Damiano David.
1: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé, dvě E na konci.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelný. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy ano, David v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rembrandt nebo Beyoncé, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pokud jedete Náchod, tak vás trošku přibrzdí ve směru na Jaroměř silničáři, do večera tam budou pracovat na hlavním průtahu. Na průtahu Heřmaňáku v Čáslavské ulici vás zase přibrzdí zúžené jízdní pruhy, opravují se tam chodníky. No a vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
7: Náplně hned.
8: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
14: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešní jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident, se může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Doplní mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
15: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
14: V tomto případě žádost zůstává v platnosti pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů dorazí automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani začne zítra a potrvá do neděle. Hlavní nadějí české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat hned ve třech disciplínách. Teď ještě pohled k nám.
1: Pardubickou Sakařovu ulici čeká pořádná změna. Městský obvod chce skoro kilometr dlouhou ulici kompletně předělat od silnice a chodníků až po parkování, zeleň a prostor pro cyklisty. Jak bude ulice nakonec vypadat, zatím rozhodnuté není. Návrh vznikne při projektování a svůj hlas dostanou i místní obyvatelé.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
1: Nebojte, bronz ještě nachytáte. Dneska asi ne, to bude oblačno, čekáme další přehánky. No a teploty 20 až 25 stupňů Celsia na východě Čech.
0: Krásné odpoledne, 3:14, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Teď asi nejslavnější sitcomový soundtrack, tohle jsou Rembrandt, I'll be there for you.

Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you. No a dámy a pánové, je čas. Pravda nebo bullshit? Ano, opět jsme tady v té naší oblíbené rubrice a tentokrát se trošku otočíme za těma dovolenkama, co jste měli. Protože máte takovou tu tendenci vozit lidem kolem sebe dárky? I když to třeba vlastně nechtějí? Vykašlete se na to. Hele, to jsou vyhozené peníze, protože údajně 2/3 obdarovaných takový dárek vůbec nepotěší. 2/3, což je docela dost. Jasně, no, protože ono, co vyberete v těch suvenýrových obchodech, že jo? Magnetek, dobrý, popelník, pak třeba takový ty otvíráky, kde na druhé straně nahápaní nebo přirození, že jo? A tak, jakoby je hezký, že na ty lidi myslíte, ale možná je to vlastně zbytečný. Jo, já už jsem taky takhle vozla zapalovače a prostě vlastně úplně zbytečný křápy. Podle mě potěší takový ty věci, co se dají sníst, jo, jako olivový oleje, a síry a podobně, ale jinak tady ty serepetičky, možná se na to prostě pojďme vykašlat. No a nebo se mýlim, nebo jste opačného názoru a proto jsme tady. Pojďte mi napsat 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Jste zastáncem těchto krásných dárků z dovolených, nebo jsou to podle vás hlouposti a je naprosto zbytečný to kupovat? Pište. Jak tomu posílám další hity, za chvíli Michal Šulte a tohle už je Beyoncé.

Michal Šulta, Rehab, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a řešíme tady dárečky z dovolených. Jestli to má smysl kupovat magnetky a podobné věci, nebo jestli je to blbost. Protože podle studie 2/3 lidí tyhle dárky vůbec nepotěší. A vypadá to, že mi to potvrdíte, protože Jarda píše jednoduše. Ahojky, mám rád dárky, co se dají sežrat. Za mě dokonalá odpověď. Hanka přesně v tomhle duchu. Ahoj, dárečky jako předměty mě nepotěší, ale láhev dobrého vína vždycky. No vidíte, ale už se k tomu dostáváme. Jak se to dá sníst nebo vypít, je to perfektní. Jo, pak píše Kamča, my máme strejdu, který si prostě nemůže pomoct a kupuje nám ty největší blbosti, co se žene. Takže ano, i ten otvírák s přirozením doma máme. Já jenom doufám, že když už ty věci máte, že je fakt používáte a vždycky, když vezmete tuhle věc do ruky, že si na strejdu vzpomenete. Pište dál na 777-937-777, jak jste na tom z dárečky z dovolených. Ano, nebo je to blbost? Dejte vědět další hity k tomu, tohle je Alexandra Sten.

0: Linkin Park v éteru Hit Radio. Díky všem za vaše reakce. Pravda nebo bullshit, 2/3 obdarovaných nechce ten suvenýr z dovolen, co jste jim přivezli. Nebo je nepotěší. Na to jsme se víceméně už stihli i shodnout a pak přišla Klára a hodila nám do toho vidle. Klára, prosím vás, píše, já jsem ráda za vše. No jo, tak jsou i tací samozřejmě. Kláry, to je dobře. Já doufám, že ti všichni taky vozejí dárky, jo. Tak hele, abychom to uzavřeli, jo, tak nejste povinni nic z dovolený vozit, to je jedna věc, nemusíte, jo, zbytečně do suvenýr shopů. A když už byste chtěli, tak se zeptejte lidí kolem sebe, chceš něco z dovolený? Když řekne jo, tak je to jasný. A když řekne ne, no tak jim přivezte něco k jídlu nebo k pití, páč to stejně vydrží jenom chvíli. Díky, že jste se i dneska zapojili. Já vám za to pošlu další hity. Neil Diamond a Two Friends nebo Xindl X už za chvíli.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé, 2 E na konci.
3: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: knížky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu U Králové.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardních hrách může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tvojej zemi.
1: Xindl X a Mirka Miškechová, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 14:30, je dost možné, že už vyhlížíte cestu z práce domů. Pokud šéf není na dohled, zkuste klidně zdrhnout dřív. Třeba si toho nevšimne. Budu držet pěsti, pokud se opravdu odhodláte k tomuto riskantnímu kroku. Ale hele, teď už je úterý, no, tak to stejně nemá smysl už nějak jako přehánět do víkendu, že jo? Teď už je to za chvilku. No, pokud hledáte ten nejlepší večerní soundtrack, tak tam je to jasný. Hit Radio Classic. To znamená, i dneska v 6 hodin společně budem cestovat časem s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. A když se bavíme o tom miléniu, rok 2001. Pink, Get the Party Started.

0: Temper City Self-Aware, jste s Hit Radiem, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, respektive na dalších pár hodin, slyšíme se večer u Hit Radia Classic. Teď už je čas na vaši oblíbenou odpolední show, nenechte si to ujít, pokud jedete z práce, tak hlavně opatrně, no a do celé ještě třeba pár maniaků. Konkrétně 10,000 Maniacs. Ano, do uší Because Tonight, taky Ray Dalton nebo DJ Antoine už za chvilku. Mějte se zatím hezky, ahoj.
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
1: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na Pardubicku, za Kostěnicemi směrem na Hrochův Týnec tady srazilo osobní auto Srnu, dejte si tady pozor. Dále na příjezdu do Hradce Králové z Jičína za Kruháčem bourala dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem, takže pozor na malý zdržení. A ještě na trase z Náchoda na Jaroměř na obchvatu České Skalice, tady probíhá vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto se srazilo s náklaďákem. Místo je průjezdné s omezením, kolona se netvoří, ale i tak pozor na to. No a vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči na D11 s obavami vyhlížejí konec prázdnin a bojí se kolon. Na 14 kilometrů dlouhém úseku mezi Poděbrady a Sackou se opravuje silnice a provoz je tam omezený v obou směrech. Právě při návratu lidí z dovolených se můžou tvořit kolony, stejně tak na začátku školního roku. Oprava potrvá do konce října. Pardubické Kávoviny se promění v novou čtvrť, ale rozhodně ne přes noc. Stavět se bude po etapách. Celkem má vzniknout skoro 650 bytů, taky ateliéry a obchody. To může trvat klidně 20 let. Investor navíc přispěje 60 miliony na dopravu, parkování a další veřejnou infrastrukturu. Tohle bude zajímat školáky, taky jejich rodiče. Pardubický kraj pokračuje v modernizaci informačních systémů veřejné dopravy. Podle náměstka hejtmana Ladislava Valtra je tady nově možné propojit mobilní aplikaci IREDO s průkazem ISIC.
9: S novým školním rokem bych proto rád upozornil především studenty, že jim díky novému propojení aplikace s průkazem studenta odpadá i návštěva kontaktního místa. Ověření nároku na zvýhodnění vícedenní jízdenky lze zvládnout jednoduše online během několika minut. Každopádně nás těší, že si aplikace od svého spuštění získala už více než 76 tisíc uživatelů a jejich počet stále roste.
8: Světelné stožáry u chrudimského stadionu se zatím stavět nebudou. Fotbalový klub totiž nezískal licenci pro druhou ligu a sestoupil, takže umělé osvětlení teď není potřeba. Město má povolení i připravený projekt, ale investice za 20 milionů zatím odkládá. Teplotní pík přijde v pátek, to má být až 30 stupňů Celsia. Dneska a zítra hodně oblačnosti, místy přehánky, teploty dneska do 25, zítra do 22 stupňů. No a ve čtvrtek už se nám vrátí sluníčko.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: A teď dvě sluníčka v odpoledním éteru Hit Radio Černá Hora, odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný a taky pozvánka na výravu.
10: Ano, protože přesně za týden začíná nový školní rok a my vám rodičům chceme vlastně jako trošku zpříjemnit ten první nový týden ve škole.
0: Je to pravda, příští sobotu na výravě mimochodem MiG-21 a za chvilku vám řekneme, jak si tady ty vstupenky vybojujete. Je to jednoduchý.
10: Počkejte si na to.

0: Výprej, no žádný prej, příští úterý opravdu první školní den. S vámi Hit Radio Černá Hora. Tak Ondro, pamatuješ si na svůj první školní den?
1: Já mám takový ústřižky jenom. Hlavně z cesty domů, už tenkrát to prostě bylo předesláno, že mě budou bavit raději ty cesty ze školy než do školy, anebo vůbec ne ve škole. Ale že bych se pamatoval něco konkrétního ze školy přímo, to vůbec.
0: Já to mám trošku zahalené mlhou, přeci jenom už je to pár desítek let zpátky. Ale věřím tomu, že třeba vy tam vykutáte nějaký vtipný originální příběh z prvního školního dne, protože příští úterý neskutečně to uteklo. Tady bude ten den D. Pro školáky první, že je velká událost, pro rodiče možná nějaký stresy a tak dále. Ale jestli máte vy s prvním školním dnem propojenýho něco zajímavého, originálního, tak nám napište.
1: Napište nám na náš WhatsApp 601-292-464, WhatsApp případně i na našem webu hitradiočernahora.cz. Nějakou storku prostě, na co vzpomínáte, co se vám stalo, co se vám povedlo, nepovedlo. Klidně můžete říct i něco, co třeba vašim dětem se stalo.
0: Když nebo co se nestalo poprvé. Třeba, že vůbec.
1: načkazit dobrý příběh pravdou, jak se říká.
0: Je to tak. Co je ale pravda, tak my vás chceme potěšit a obdarovat za vaši trpělivost vstupenky na příští sobotu, kdy na letním parketě na Víravě vlastně se uskuteční, můžu to říct, takový školní koncert, bude tam hromada školního souboru, budou tam MiG 21, Redy Kirka, budou tam Bohnouti, to jsou sami školáci.
1: To jsou školáci,
0: jo?
1: To jsou prvňáci, že jo, všechno.
0: Jirka Macháček, tak to je ještě ze školky. Tento ale roztočí, jako by byl už dospělák, takže pokud chcete vstupenky, napište, připomínáme ještě jednou WhatsApp 601-292-464 a jdete na koncik.
1: Takhle, já myslím, že byste po tom prvním školním týdnu vy rodiče ocenili raději nějakou flašku, něco dobrého, ale flašky nerozdáváme, máme jenom vstupenky.
0: Tam se toho čepuje na Víravě. No, já myslím, že to tam jako trošku vykalibrujou. Dobrý, tak pište, těšíme se na to, odpolední show Hit Radio Černá Hora.

0: Alex Warren, Ordinary, na Hitrádiu Černá Hora. Parádní odpoledne. Teď je to člověče došlo, že ty jsi včera vysílal dopoledne, ano. O tom odpoledne. Já jsem si dneska střihnul dopolední vysílání, teď tady jsme tradičně spolu. Kde je Šimurdová?
1: Nevím, ona se prostě letos rozhodla, že se bude jenom flákat.
0: Co snad?
1: Ale počkej, ona už má několikátou dovolenou.
0: Děláme si čárky?
1: Vzhledem k tomu, že to tady v rádiu zrovna mám na starost, tak já vím přesný číslo, ale nebudu ho říkat.
0: Ježiši, hele, tak zkusíme jí zavolat.
1: Zkusíme.
0: Jo, kdeže ona je třeba nějakým sklípku, nebo?
1: Ona je podle mě na Moravě. Tradice její.
0: No tak to se nedovoláme.
1: Už čtvrtý den to nezvedá.
0: No tak to.
1: Počkej, ale pojďme to reálně zkusit za chvilku, pojďme jí zkusit zavolat.
0: Dobře, tak jo. No a do té doby muzika Imagine Dragons, Kateřina Marie Tichá a potom snad Jana Šimurdová. Doufám, že v nějakým střízlivém stavu.
1: Já myslel, že doufám, že nebude zpívat, řekneš.
0: Možná jo, vínečko, bíle. No Jani, a mimochodem ale zpívá hezky.
1: No právě,
0: člověče.
1: Právě.
0: No,
1: bez
0: tak
1: urážky,
0: třeba nám
1: ona něco zpívá. Fakt krásně.
0: Ano, ano.
2: Extreme Sales, online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. Pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Schválně si Janě Šimurdové šlahají plameny v zátylku. My jsme se rozhodli, že jí zavoláme. Já se trochu bojím.
1: Pojďme to zkusit, hele.
0: Jako natvrdo, jo?
1: No pojď, ťukni do telefonu, jdem na to. Ona, no, nevím, jestli bude u telefonu teda.
0: V každém případě, proč o tom mluvíme, poněvadž včera dopoledne vysílal tady Ondřej, dneska dopoledne já, a teď nám došlo, že vůbec vlastně nevíme, kde Jana Šimurdová je. Já už to vytáčím. Tak, počkej.
2: Pokud slyšela, co jsme říkali předtím o ní, tak nevím, si zvedne.
3: Prosím, Šimurdová.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den. Odpolední show Hit Rádia Černá Hora, Petr Ondra, Jano, no, prosím dobře. Tě, teď nám to vlastně jako doteklo, že včera vysílá Ondra dopoledne, dneska jsem vysílal dopoledne já za tebe. Kde ty seš? Co děláš?
1: Že se flákáš?
3: No, já mám dovolenou zaslouženou, kluci.
0: Zaslouženou?
3: Tak asi ještě, jo, já jsem furt makala každý den i víkendy, takže já...
0: Taková teď... trochu jako v náladičce, nebo spíš...
1: Já to tam slyším taky.
0: Jako se ti motá no. Jazyk lehce. Ty jsi ve sklípku někde.
3: Kluci, nekažte mi dovolenou.
1: Počkej, nevysíláš nahoru zítra?
3: Jo, vysílám, tak mi to nepřipomínejte.
1: Takže zítra v 8 na značkách, hodinová příprava a potom konečně po 4 týdnech vysílání.
3: Ano, po 4 týdnech.
0: Ještě tak počkej, tak pojď nám říct, kde seš, co děláš, s kým tam seš, trošku jako bulváru.
3: Já, no, tak to je od vás, no. Já jsem se teď vrátila domů, no, s dcerou jsem zařizovala ještě nějaké věci do školy a umila si auto, co víc.
0: Takže ty máš pracovně rodičovskou dovolenou.
3: No tak jako s dětma to jiný není.
0: My tady teď řešíme první školní den, to znamená, že ty máš pracovně rodičovskou dovolenou, příští úterý první školní den, řekni nám z pozice maminy, jak je to náročný, my to neznáme tady s Ondrou.
3: No je to děsný, třeba celý den jsem strávila po nákupech, abych myšce sehnala jako boty do školy, jo, takže asi tak strašně záživný, no. A ještě musíme vyřešit pastelky, penály, výbavu do školy, kružitka a tak dále, no.
1: Chodí manažerka, jo, nějakýho toho.
3: Ano. Počkej, máme smlouvu s Emádo.
1: Jani, dělá se vlastně na první školní den svačina?
3: Ne, nedělá.
1: A já bych si udělal třeba.
0: Podle mě ona bude první v té frontě na sendviče.
3: Jo, máte pravdu, no.
1: No nic, tak užívej poslední hodiny volna, no.
0: Hele, tak ale v tom případě se ti hluboce omlouváme. My si s tebe dělali stranu, že jsi někde prostě pod vlivem ve sklípku.
3: A to v pracovním režimu, peču, vařím, uklízím a to chystám se na zítřek.
1: Uvědomuj si, že spolu teďka mluvíme celou dobu, že vy do rádia.
3: No tak to je bezva. Pohodě. A víte, že když jsem tam přišla dneska, že jste tam nikdo nebyli, jo? Já to budu hlásit.
1: No tak počkej, už to musím vypnout, tak hezký den. Čau.
0: Ty se trochu v tom zlídla v tom kontrolování. Jani, užívej si to, prosím tě, a zítra na značkách. Čau, pozdravuj děti.
3: Tak jo, kluci, mějte se, jasně.
0: Čau. Jak se vymlouvala, co?
1: Ona je hrozná.
0: Opravdu, to je strašný.

0: Niko Santos na Hit Rádiu Černá Hora a jestli vám dochází dopamin, tak my teď pro vás máme jeden tip. Už tento víkend, summer party. Je tady Ondřej Starozářil, těší se na to. Největší kusy na konec léta budou třicítky a k tomu ta nejlepší muzika šťavnatá svěží.
1: No, venku třicítky nebudou, tam budou, co jsem koukal, 28, ale ten závěr léta si pojďte prostě vychutnat s Hit Rádiem Černá Hora. V 15 hodin v pátek odpoledne začínáme, pouštíme tam kousek za kouskem až do nedělního podvečera, do 18. hodiny. Já vím, vlastně ono radovat se, že končí léto, je nesmysl, ale ten koloběh času je prostě takový, ten nezastaví. Víme, tak si z toho pojďme nedělat hlavu a užít si to.
0: To bylo krásné, jako nějaký motivační kouč.
1: Ano, ale bude to 500 od každého, děkuju moc.
2: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžamko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně médium.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
5: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozů zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora za 3 minuty. 16. hodina. Pěkné odpoledne. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na Pardubicku na příjezdu do Starého Hradiště od Opatovic. Tak tady boural dvě osobní auta, na místě je policie, projíždí se jedním jízdním pruhem. Orlickou, Ústecko, v České Třebové, v Rýgrově ulici s ukřižovatky s Litomyšlkou, tady bourala taky dvě osobní auta, pozor na zdržení. A ještě máme tady Hradec Králové ve Střelecké ulici směrem na Plácky. Tak tady se srazila taky dvě osobní auta. I tady se připravte na zdržení. No, máme toho požehnaně, takže opatrně teď odpoledne, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Léto se nám vrací a zase to bude v tomhle týdnu na koupačku. V Pardubicích ale pozor, akvacentrum včetně letní pláže je kvůli technické odstávce zavřené a bude až do středy 2. září. Plavky ale schovávat nemusíte. Vodní zábava se přesouvá na koupaliště Cihelna, které zůstává otevřené a to je pro nás důležitý. Protože se vrací třicítky, tak letní jízda Hit Rádia Černá Hora jede za vámi, soutěže, muzika a náš tým dorazí ve čtvrtek právě na Pardubickou Cihelnu a potom do Chlumce. V pátek se na Cihelnu vrátíme a potom to protáhneme do Žamberka. No za chvíli se podíváme, jak bude. Na Černé Hoře jsme vám říkali, že řidiči si už užívají jízdu po novém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. No a příští rok začne v regionu budování další důležité dopravní tepny.
10: My jsme jako Pardubický kraj se zavázali v minulosti už ke stavbě přivaděče. Tento přivaděč by měl nahradit kdysi tolikrát vzývanou stavbu D35 v severní trase, to jest měl by připojit severní část okresu Ústí nad Orlicí, Orlickou, Sesko, Česko-Třebovsko a především Žambersko, Králicko.
9: Vysvětluje hejtman kraje Martin Netolický. Podle něj se na akci podařilo získat peníze od státu.
10: Máme prakticky všechna povolení, takže můžeme začít soutěž. Je to stavba za necelou miliardu korun. Toto je tak významná stavba, že 600 milionů v následujících letech bychom měli získat ze státního fondu dopravní infrastruktury a zbývající částka zbyde na Pardubickém kraji.
9: Poslední krok. Otroci po parádním obratu v Aténách zabojují doma s Panathinaikosem o postup do konferenční ligy. Ještě v 89. minutě Hradec v Řecku prohrával 0-2. Potom střídající Umar dvěma góly srovnal a do odvety se jde za stavu 2-2. Rozhodne čtvrteční zápas od 19 hodin ve vyprodané Finep aréně. Co se týče počasí, tak dneska a zítra hodně mraků, místy přehánky. Teploty dneska do 25, zítra do 22 stupňů, ve čtvrtek až 27 a sluníčko na tu naši letní jízdu. V pátek podobně, jen místy bouřky a maxima u 30 stupňů ve stínu.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný, parádní odpoledne. Dneska je Mezinárodní den burgerů a proto si tady Ondra vychutnává přesní dávku.
11: Ano, je to tak. Já jdu trošku proti proudu, ale snad se nebude pan burger zlobit.
0: Nevadí, my to něco objednáme, my to doženeme. No ale máme tady skvělou muziku, která vám bude chutnat. Lučenzo, Rasmus a tady Eva Farná a Miraj.

0: Duro. Taková ta pecka, která se hraje na plážích, na koupalištích.
1: Jo, jakoby představa krásná pro lidi, ale co už mají za sebou dovolenou, nepříjemná představa.
0: Ale proto jsme tady my a nabízíme letní jízdu.
2: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
0: A pořádný šplouchanec bude tento čtvrtek a pátek. Letní jízda se vrací. Koukal jsem, teď to nechci zakřiknout, možná poslední dva opravdu typicky letní dny. 28 stupňů, no a my ve čtvrtek i v pátek vyrážíme s naší plavbou právě za vámi na východočeská koupaliště.
1: Čtvrtek i pátek se jede na pardubickou cihelnu, pochopitelně. A k tomu se ještě v jeden den přidá žamberk a ve druhý den Chlumec nad Cedlinou.
0: Takže čtvrtek vyrážíme na Chlumec, pak vyrážíme do Pardubic.
1: No.
0: Ať to víte, zapište si. A pátek nejprve vyrážíme do Pardubic a potom do žamberku.
1: Mám zapsáno.
0: Ha!
1: Kompletně taky na našem webu hitradiočernahora.cz. Jedeme do finiše, vytahujeme tu pomyslnou kotvu našeho autáku, tak se za námi zastavte, těšíme se na vás. Skoro to snad vypadá, že to jsou poslední dva hezký dny letošního léta, tak pojďme toho využít.
0: Třeba ještě bude babí léto, no ale každopádně čtvrtek, pátek, letní jízda Hitradia Černá Hora, těšíme se na vás. Více hitradiočernahora.cz.
2: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora.
3: Emado Hradec Králové. Dodavatele školních a kancelářských potřeb. Dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího. Na www.školní-potřeby.eu.

0: podobná latinskoamerických rytmů, tohle byla Shakira, mimochodem song z filmu Zootropolis 2. Věřím tomu, že i vás tento song nenechal jen tak sedět. A teď si připomeneme legendárního traktoristu a tuzemského lihového krále Milana Čurdu.
1: Ten tam neměl tu číslovku 2, když si dechnul, ten tam měl daleko vyšší. A my máme jakoby asi jeho bráchu tady u nás, v východních Čechách. Za chvilku si řekneme jeden kuriozní aktuální případ, který teďka jako boří hranice našeho východočeského internetu.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
10: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
11: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
12: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Oh yeah, Rudimental, odpolední show Petr Ondra a my vyrážíme do terénu. Když se řekne traktorista a alkohol, tak celému Česku se pravděpodobně zjeví legendární Milan Čurda, král tuzemských lihových rekordů. Už to bude skoro 20 let, kdy dokázal s fekálním vozem nacouvat do hasičské nádrže a v krvi mu tenkrát kolovalo neuvěřitelných, podle mě světový rekord 8 promile. Proti tomuhle absolutnímu šampionu ze Semilska je ale čerstvý případ z Královéhradecka vlastně takovým slabým ranním odvarem, ale i tak je to zajímavý.
1: No, vypadá to, že neboštík Milan Čurda tady má nějakýho jako známýho. Stalo se to mezi Novým Bydžovem a Hořicema. Prostě traktorista, když ho předjíždělo auto, tak jako vybočil z dráhy a policajtům hnedka byl jasný, tady něco nehraje, tak 2,2 v žíle, no. Ale mohlo to dopadnout daleko hůř. Ono to vlastně takhle zní relativně vtipně, ale když si vezmeme, co za průser to mohlo být, tak to je vlastně jako blbý. Velice blbý.
0: Je teda furt v hlavě šrotuje 2,2 promile alkoholu, což je pro běžného smrtelníka docela těžký stav opilosti. Ale v Čurdově lize jde jenom o takovou lehkou ranní virousku nebo nějaký zbytkáč po nedělní párty.
1: Takový rozpink, no.
0: Je takový rozpink, je to neuvěřitelný. Já furt mám v hlavě 8 promile. Takže Milane, pár rekordů tady zanechal, kamaráde.

0: Edge Electro s Terrell Mexicou na Hitrádiu Černá Hora. Dneska je den banánového splitu.
1: Splitu?
0: Je to takový oblíbený desert z banánů, z mrsky a šlehačky.
1: Z Chorvatska.
0: Ano.
1: Tak, banánový split, že?
0: Tak jestli máte chuť nějakou dobrotu, mimochodem taky je Mezinárodní den burgerů.
1: To je krásná kombinace, banán s burgerem, ňam.
0: Přesně tak, to nedoběhnete možná. V každém případě, pokud si v tuhle chvíli dopřáváte nějakou časnou véču nebo nějakou sváču, tak dobrou chuť.
1: Nebo pozdní oběd, že?
0: Ať už je to banán nebo burger, je to úplně jedno. V každém případě dobrou chuť a jako zákusek teda tady bude ta nejlepší muzika.
1: Kato a John, Leony a nebo Snow Patrol. To je teda výběr, pane.
0: Hezky.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
7: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na Orlickou Ústecku v České Třebově, v Rýdrově ulici s Litomyšskou. Tady bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Hradec Králové, dvě dopravní nehody. Ve Střelecké ulici směrem na Plácky, tady se srazila dvě osobní auta. A v Hradci Králové na Pražské třídě došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Tady v místě provoz pomaluje. A koukám ještě na Chrudimsko mezi Podlažicemi a Luží. Havarovalo nákladní auto mimo vozovku. I tady si dejte pozor. Během vyprošťování očekávejte výrazné omezení provozu. Takže šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Povolání hasiče asi moc neláká. Aktuálně jich má Evropa zhruba 372 tisíc. Meziročně je to o zhruba 18 tisíc méně. Počet hasičů se pak podle nejnovějších údajů meziročně snížil taky v Česku. Je jich zhruba o 7% méně. Ve výjezdových jednotkách jen 7 tisíc. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory tomu, že prodejci lákají na slevy, rodiče musí sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3 tisíce korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a taky aktovky. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou v tabulce druhé za srbskými favoritkami.
9: A pojďme ještě na východočeskou oblohu. Aktuálně zataženo nebo polojasno, teploty okolo 20. Dneska by to mělo být bez deště, ale zítra dopoledne a přes poledne ve východních Čechách klidně déšť a klidně taky bouřka a teploty opět v maximech okolo 21.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: A tak klidně odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Petr Ondra, 17. hodina. Za chvilku vás pozveme do Adržbašských skal, kde zítra proběhne unikátní koncert.
9: Jaká speciálka, jo?
0: No jo, to se ti bude líbit.
9: Tak to jsem na to zvědavej. Tak do té doby muzika z éteru Černé Hory, Coldplay, taky David Guetta v této hodině i Lady Gaga.
0: Ano, jdeme na to. Krásné odpoledne.

0: David Guetta tady svým Stones and I na Hit Rádiu Černá Hora, odpolední show Petr Ondra, a teď vyrážíme do Adržbachu. Dokážete si představit, že si užíváte majestátní siluety adržbašských skal a do toho vám hraje Police Symphony Orchestra? Dokážeš si to ty?
1: Já si to teďka představuju.
0: DJ taneční muziky představit?
1: Já si to teď, člověče, představuju a budeš se divit, dokážu.
0: Dokážeš, tak no. Jak to vypadá?
1: Je to velice netradiční pohled, dívám se doleva, tam vidím posluchače, na které bych to netipoval. Napravo dokonce stáneček s párkama v rohlíku a to se mi líbí.
0: No, teď vážně, zítra se odehraje něco podobného, výjimečného právě v Adržbachu. Populární Police Symphony Orchestra tam mají svůj koncert pro klid, kde se propojí neopakovatelná show muzika, film, tanec, poezie a hory. A mimochodem, je to taková, jak to říct, taková podpora této kapely, aby mohla hrát pro další generace. Mm-hmm. Takže jestli máte chuť tady tu skvělou kapelu podpořit, zítra 18 hodin na louce pod Křížovým vrchem v Dolním Adržbachu. A jak řekla tady Ondřej, už to úplně vidí, napravo posluchač, nalevo stánek s pivem s párkem, ale hlavně Police Symphony Orchestra a vzadu majestátní adržbašské skály.
1: Hezky, tak držíme palce hlavně, aby nepršilo.

0: Bruno Mars na Hitrádiu Černá Hora, jako vždy, pozitivní nálada. No a za chvilku ta nejlepší muzika, budem pokračovat.
1: Lipo a Kristof, Zara Larsson a nebo Kid Laroi a Justin Bieber.
0: No, tak to je hezké. Takže buďte s námi, no a také vám představíme jednu paní, která si spletla hada s netopírem. Nebo netopíra s hadem.
1: No, hele, to se děje běžně, tak proč by ne, že?
0: Samozřejmě.
2: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Hit Radio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. turbíny.cz.
5: Firma Axis z Hradce Králové s 30-letou tradicí přijme dělníky a svářeče pro výrobu technologického zařízení a ocelových konstrukcí a kvalifikované pracovníky pro zahraniční a tuzemské montáže. Nabízíme pravidelný a nadstandardní příjem, nové a čisté pracovní prostředí a náborový příspěvek až 20 000. Axis.hk.cz.
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Náplně hned.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: ty policajti, té městské policie přijeli a řekli, a jo, co tady dělá?
1: Čemu bych se nedivil? Pardon, chlapi, sorry.

0: Posloucháte odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, tady to byl David Kushner, Daylight, a nedá se nic dělat, musíme zatlačit slzu v oku, my odplouváme. Ale po 18. hodině další muzika, ta nejlepší.
1: Hit Rádio Classic, i dneska po tý 6. večerní Madonna, Metallica, Sandra, taky Bryan Adams, Adam Mlko.
0: Bryan Adams, minulej rok já jsem byl, vzpomínám na to, bylo to úžasný tady ve Festival Parku v Hradci, bylo to krásný.
1: A nebo Žentour, Proklínám.
2: Tvoje ano. Úste proklínám.
3: Tvoje oči ledový. Mm-hmm.
0: Janek, ty jsi taky Janek. Jsi tak čau.
1: No hele, vypni to už.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé, 2 E na konci.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.
10: Poslední táborák léta?
11: To jo,
10: ale

0: na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz.

Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor na Orlickou Ústecku v České Třebové v Rýdrově ulici, tady bourala dvě osobní auta, tak počítejte se zdržením. A ještě v Hradci Králově dvě dopravní nehody ve Střelecké ulici, taktéž dva osobáky v sobě a na Pražské Třídě došlo ke střetu osobního auta s nákladním, tak pozor. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100. Šťastnou cestu.

0: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory slevám musí rodiče sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a aktovky. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď se posouvá o 7 let. Generální ředitel společnosti Radek Mátl.
6: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teď nás čeká fakt 2,5 roku proces nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
5: O silnici 1/35, která zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Teplejší noc s velkou oblačností, místy déšť, zejména v Čechách, na jihu a jihozápadě může být kráno polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra dopoledne pod mrakem, občasný déšť nebo přehánky, no a během odpoledne a večera pak čekáme ubývání mraků. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu do 25.
7: Krásný večer, je tady 6. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě startuje Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, protože budeme startovat.

prostě Metallica, The Unforgiven, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásný večer a možná si ho uděláte ještě krásnější, protože moc hezký číslo tady máme. Prosím vás, víno v Evropě pijeme už 6000 let. 6000 let, to je neuvěřitelný. Jeden z nejlepších vynálezů lidstva je náš blízký přítel, díl než třeba bronz a železo. To je jako fantastický. Není náhodou, podle mě, že v podstatě až v té době se celá lidská civilizace pohnula pořádně kupředu, jo, protože pojďme si říct, po pár skleničkách vína máme prostě takový iniciativní nápady a jsme takový aktivnější. Tak na to prosím myslete, hlavně to nepřehnat, jo? Ale těch 6000 let to by se mělo oslavit. Minimálně těmi nejlepšími hity. Sandra

0: Prince a Mamma Mia. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba Vangelis, taky Moloko, nebo... Bryan Adams a jeho Summer of 69. Tak nikam nechoďte.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospital Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Time is now. Posloucháte Hit Radio. No, velice zajímavý číslo tady mám. Prosím vás, už údajně víme, kolik ročně umíme ušetřit. Jo. Každý Čech prý ušetří ročně 43 tisíc korun. V průměru teda, jo, v průměru, prosím vás. Největší motivací pro nás údajně je doba důchodu, samozřejmě pač nevíme, jak bude vypadat důchod, jestli se ho dožijeme vůbec, jo, nebo tak. 43 tisíc. Já mám takový pocit, že někdo spoří za mě. Prosím vás, jestli spoříte za mě, tak to dělejte hodně pozitivě, jo. Já se potom ozvu, až přijde ten čas. No, tak vy, co vám to opravdu jde, gratuluju, užívejte si to za nás všechny ostatní. Já posílám další hity Žentu a Proklínám. Jdem na to.

0: Life is life, Opus s námi na Hit Radio. Přeju krásný, pozitivní, ideálně usměvavý úterní večer. Spolu cestujeme časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku třeba tenhle fantastický song. Ten její hlas, to není možný. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Už za malou chvilku.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Magic. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí.

0: slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
1: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nachystat do školky? Co všechno budeš potřebovat?
1: Pyžamko s jednorožcema.
0: Máme.
1: Bundu a sovčelky s kočičkama.
0: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
1: Tepláčky, tyhle mám děravý.
0: Máme tyhle s dvojitými koleny.
1: A hlavně méně.
0: Neboj, máš ho už v batůšku.
1: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
0: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, 7:00 je tu. Doufám, že máte krásný úterý. Další hity k tomu teď Ice MC.
7: Hit Radio. Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Erasure, A Little Respect, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a krásnou oslavu rajčat přeju. Ano, ve španělském Buñolu, prosím vás, probíhá tradiční La Tomatina, festival, při kterém po sobě lidi hromadně házejí rajčaty. Mám pár kamarádů, co tak strašně nesnášejí rajčata v jídle, že by tenhle festival naprosto zbožňovali. Původně to začalo v roce 1945 mezi mladými lidmi, nastala se z toho tradice, takže do ulic se dneska navezou desítky tun rajčat a tak do hodinky je tam totální rajská bitva. Jako trošku plejtvání, ale víme, že rajčat bývá strašně moc a už to pak nikdo nechce, to už je jak cuketa trochu. Tak si jenom říkám, jak by to vypadalo v Česku? Jako s čím bychom házeli my? Cuketama by to podle mě bolelo, to není dobrá volba. Tak leda třeba bramborovým salátem, no. Akorát do druhé ruky bychom potřebovali řízek, aby to mělo trochu balans. No name a věčnost právě teď do uší.

Hit Radiem, tohle je Cyndi Lauper a That's What I Think. Krásný úterní večer přeju vám všem, co jste s námi. My si spolu dáváme takovou cestu časem, že jo, to je jasný prostě. Za těma nejlepšíma songama z 80., 90. a milénia. A to je prostě samej poklad, jo. Za chvilku třeba Everything.

0: Come on Eileen a Dixie's Midnight Runners už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
7: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz.

Change na Hit Radio. Přeju krásný večer. Prosím vás, můžete mi říct, co mají ty želvy za problém? Želva. Kliďas, že jo, pomalu chodí, jo, pohoda, domeček si musí nosit sebou, jak je lína. No hele, vůbec ne, tak my jsme tady v Česku jenom za poslední, podle mě, 14 dní řešili dva útěky želv, jo. A teď si představte, že jedna želva, Molly se jmenuje, je to africká želva, žije v Kanadě, jako domácí mazlíček. No a ta se na konci července taky vydala do světa, jo. Samozřejmě začalo být divný, když návštěvníci místní přírodní rezervace hlásili výskyt africké želvy, pač ta se tam prostě normálně vůbec nevyskytuje. No a tak se po 14 dnech podařilo tuhle bláznivou želvu vystopovat a vrátit ji majitelům. Ona za ty dva týdny ušla 20 kiláků. To jako na želvu s těma pidinožičkama vůbec není málo. Já se trošku bojím, jestli teďkon želvy neplánujou nějaký ďábelský plán, protože jako opravdu začínají utíkat. Tak prosím vás, jestli máte doma želvu, koukněte na ní. Jestli ta malá potvora náhodou nespřádá ďábelský plán, jo? A když tak, ať vám práskne i svoje komplice. Paolo a čas.

0: Jirko z Šárky, posloucháte Hit Radio. Krásný večer s Hit Radiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No čekají nás třeba Tears for Fears, taky Annie Lennox. A k lepšímu úterý, taky Reddy Kirken. Ty jsou prostě skvělý vždycky. Song poslední dobou už za chvilku do uší.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz. Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
0: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
0: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
0: Deflé, dvě E na konci.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: Hezký večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.

Krásný večer všem. Tam máme chvíli po 8 hodině. Před chvílí zapadlo slunce, dneska ve 20.01. A mám pro vás smutnou zprávu. Ano, to je letos naposledy, co slunce zapadlo po 8 hodině. Je to strašný, ale je to tak, dámy a pánové. Od zítřka už se to začne před 8, jo? A v podstatě do tohohle stavu se dostaneme opravdu až příští rok. No, tak doufám, že jste připravený na dlouhý, temný večery při svíčkách, nějakých hezkých filmech samozřejmě. Ona je to romantika, ale přece jenom ráno za tmy, večer za tmy, už je to tu zas. No, tak

0: Girl právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Krásné úterý, za týden touhle dobou už budou vaše děti zjišťovat, co vám zapomněli oznámit, že si mají přinést. Ale hele, žádný stres, jo? To nemá smysl. Stres to akorát celý zhorší. Nádech, výdech, první týden bývá vždycky náročný, no pak už do toho zase vklouznete a budete dobrý. Přísahám, fakt. No a co můžu slíbit, 100% to jsou další hity. Za chvilku Shania Twain, Europe nebo...
1: Jednou ráno přišel vítr,
0: nebo buty jednou ráno, tak buďte s námi.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Let's go.

Ženy buty a jednou ráno v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, prosím vás, pokud se vám nic moc nechce, jo, tak v pohodě. Nemusíte, ale tady takový kousek motivace. Prosím vás, přesně dneska, ale v roce 1875, Matthew Webb přeplaval jako první člověk

takhle na večer Richie Epoverdy Made in Italy v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný úterý, díky, že jste si nás vybrali jako svoje společníky k večeru. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Rozhodně stojí za to si to poslechnout, bude to opět nabitý. Budu se těšit, mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Janet Jackson, Together Again, taky Aha nebo Bahamen. Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Sotva.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.